0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Zalište. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.